0: si myslím, že nás to trochu mění.
1: Jo.
0: Takže není to termín, ještě není přijatý ten termín. Jako
1: bude.
0: Vědecky, ale bude. Takže...

lesů a následné dosidlování, tak jsme si řekli, že v tomto hezkém červnovém dnu vyrazíme sem a ukážeme si na Hořicích na Šumavě

i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově.

0: Ano, prostě.
1: Takže
0: Nejvíc si ubližujeme sami tím pádem, když to děláme. Že je to tak?
1: je to tak, jako je to. A je to všechno v naší moci. To znamená, tady to, zažil jsem to.

0: plot AI, ale rovnou můžete publikovat a plánovat vlastně ten obsah. Jo? To tam jako spojujeme, takže vám tím šetříme ten čas, už nemusíte chodit a vlastně ty příspěvky kopírovat.
1: Pro nás starší

0: to bylo? Vzniklo to u vás? Bylo to vlastně na oslavě narozenin Rozárky.
1: Jo, pravda.
0: A já jsem přinesla s sebou jako dárek polštářek vyšívaný.

0: práci, taky jako se ti,
1: Bojuju.
0: jsem tornádo,
1: No
0: jo.
1: jasně, bojuju
0: Takže
1: pořád,
0: risk
1: ano.
0: free je Richard Firich a mě pomůže, ano, je to pod touhletou značkou se skrývá Richard Firich.

Jsme v mezigenerační zahradě Prachatického Krebulu, kde jsme se připojili do celostátní kampaně Víkend otevřených zahrad, a proto i my dnes máme otevřeno od rána do večera a chceme ukázat zahradu

0: Jak se jmenovali? Jmenovali se Mugrauerovi. A tam jsem hned věděla, aha, to musí být příbuzný.
1: Ja, wie haben die geheißen? Die haben Mugrauer geheißen und dann wusste ich sofort, aha,
0: das muss Pak jsem se ještě zeptala, jestli mají něco společného s Hellererovými, protože to jsou naši společní předkové. Matthias Hellerer z Schattenbergu a ano, moc jsme se spřátelili a hodně se nasmáli.

0: beziehungsweise die Antwort dauert etwas länger. Ich muss in der Geschichte beginnen. Mhm. Das Besondere an den Hörritzer Passionsspielen ist ja, dass sie zu den ältesten in Europa...
1: Možná bych ráda řekla pár slov k tomu, proč si myslím, že by měly být pašijové hry v Hořicích zařazeny do programu Světového kulturního dědictví. Zvláštností hořických pašijových her je to, že patří k nejstarším v Evropě. Jejich kořeny sahají dokonce až do 13. století, ano. V opravdu strukturované podobě se hrají od roku 1816 a ke svému rozkvětu a vrcholu se dostali na konci 19. a na počátku 20. století. Ale už to nebyla náhoda. Německé obyvatelstvo v Hořicích se o to velmi zasloužilo. Byli to oni, kdo z toho udělali tradici, měli velkou radost z toho, že něco společně vytvářejí, byli velmi nadšení a vždy společně přemýšleli, jak překonat problémy, jak najít řešení, jak to společně zvládnout. A byli také velmi otevření novinkám. Například, jak se mi říkali, byla vybudována železniční trať, aby sem přivážela návštěvníky a ti se sem mohli pohodlněji dostat. Postavili divadlo, na které například můj pradědeček daroval žulové kameny.
0: Andere haben die Zimmerarbeiten kostenlos gemacht und so.

0: a poradce ve všech věcech týkajících se historie farmy František Záhora. Na farmě působil i profesně a nyní je vášnivým kronikářem, archivářem i badatelem v historii regionu.
1: Loučíme se s vámi, naše oblíbené šumavské hrušně. Neříkáme ale s Bohem. Vždyť konec posledního dílu každého seriálu je tím nejlepším důvodem, abychom si mohli brzy pustit ten první. Takže nashledanou v Mylné.

0: jeden jazyk, tak člověk by měl dvě
1: Nasloucháš.
0: třetiny času naslouchat a jednu povídat.
1: Jsi
0: Takže
1: jeden
0: to
1: z
0: je
1: nich.
0: mojí přirozeností a to už lidem dělá dobře. A druhá potkává se to s tím, že jak ten život kráčel,

koncert bude Kateřina Englichová a pan Veverka, Vilém Veverka, hoboista v Zrcadlovém sále. To bude zase, tam to je

tu kloubům, zádům a celkové regeneraci. A upřímně řečeno, člověk sem nemusí přijet jen jako pacient. Bohatě stačí přijet jako normálně unavený člověk a to má dnes

0: kdy si vyprávěl nadšeně, jak se dělaly ty keramické misky, jak se hledalo to, čím je naplnit, aby to dobře hořelo, aby tam
1: aby
0: byly
1: to
0: ty,
1: fungovalo,
0: aby to nesmrdělo a zároveň krásně.

a sdružují lidi k tomu, aby se setkávali, aby spolu, já nevím, něco tvořili, něco vyráběli, nebo se pobavili, zatancovali. Vlastně k tomu slouží, já nevím, ty plesy a

si myslím, že dokážou všichni, se ptáš, jestli mně se to někdy povede. Já vlastně, až je mi velmi nepříjemná otázka, když někdo, a někdy to tak je, zákazník nebo potenciální zákazník řekne, no a povedlo se vám někdy jako změnit něčí